Máme 3 minutky po 7. v neděli 19. července posloucháte Rádio 1. Ještě jednou vám krásnou neděli přeje Filip Týc. Právě nám hraje producent, který si říká nám tam skladba Escape Cape a před ním, před chvilkou nám dohrál Kid Loco ze svého nového EPčka Birth of the Loco, The Street Angel and the Subterraneous Love Affair Part 2 a před ním Arms and Sleepers z novinku After Sun nebo Seafield, Chiasmos, Jens Buchert, Pebble 7 střední vlny, Floex, Spooky, Juha Meky, Petola, Lusine, Leftfield. To je ta předcházející hodinka mezi 6. a 7. Tracklist již je na stránkách Rádia 1 postupně doplňován. Tady jsou Ramtam, Escape Cape a mám přeji příjemný poslech.